dráhou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

je s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

0: Tak, toto bol pre Ali Basável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarí ty Basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

Nikto niž nebo viden, že partizante chodili, a tudi ne byli vidne. I nikto niž ne zrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nelem z našeho seva, ale z inčeho všeho. Bylo ružný. No, že by takých časí už byš nikde nebylo.